tak chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: kvak-kvak. Ja sam dobra žabka. Ne boj sama, kvak. Njam, njam, njam. Kvak.
1: Už by chrobák do něj vkročil, keď tu zrazu

se pod stůl, myš je tam, šatně pod kabáty, myš je tam, šup do koupelny, myš je tam, uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam, šatně pod kabáty, myš je tam, šup do koupelny, myš je tam, uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam!

Pahrzná myš, kočka by jí hryzla. Pahrzná myš od počítače tatínkovi zmizla. Jenomže ta hrozná myš, kočka by jí hryzla. Pahrzná myš od počítače tatínkovi zmizla. Myš je tam!

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
2: Hele, co třeba nože?
0: No.
2: Jo.
0: Filipe, bolí to?
2: Bolí.
0: A jsi dobrý?